tam, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: 5 hodin 57 minut, to je přesný čas, vyladíte ráno na Signál rádiu, za malou chvíli nabídneme první dnešní zprávy a po nich to nejlepší z 80. let, Madonna, erasure a nebo zpěvačka Cher.
1: Signál rádio, doprava.
0: Porouchané vozidlo překáží na dálnici D10 na 48. kilometru na trase Praha-Turnov, průjezd je tady možný s opatrností a jinak aktuálně větší komplikace hlášené nemáme, tak přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, posloucháte Signál Rádio, 6. hodina je tady a s ní zprávy. Premiér Andrej Babiš včera v partii na CNN Prima News připustil, že jeho hnutí ANO možná částečně vyhoví požadavkům SPD a motoristů na snížení schodku státního rozpočtu. Zopakujme, že ten je pro příští rok navržen ve výši 389 miliard korun. Koaliční SPD půjde na dnešní jednání o rozpočtu s premiérem a ministryní financí s návrhy na snižování nemandatorních výdajů. Ministryně financí Alena Schillerová řekla, že pokud se podaří najít snížení navrženého schodku v rozpočtu v řádu jednotek miliard korun, bude to na úkor odložení některých výdajů. Ve věku 80 let včera zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, spoluzakladatel kapely Jojo Band. Syn Richarda Tesaříka řekl, že jeho otec zemřel po nemoci. Informace o posledním rozloučení zveřejní rodina později. Územní otázku mezi Ukrajinou a Ruskem je možné vyřešit pouze při jednání prezidentů obou zemí. To jsou slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, která řekl po setkání s americkým vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kyjevě. I přes pozitivní dojem z rozhovoru Zelenský vyjádřil přesvědčení, že válka se protáhne minimálně do letošní zimy.
0: Co se děje v regionu?
1: Svou první takzvanou školní ulici má i Praha 1. Vjezd autem je omezen v pracovních dnech od 7 do 8 hodin ráno v části Klimenské ulice u základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Roční zkušební provoz má sklidnit ranní prostor před školou, zvýšit bezpečnost dětí a také ověřit, jak bude opatření fungovat. Praha 1 se inspirovala například v 6. nebo 7. části, kde už školní ulice fungují.
0: Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy v 7. ligovém kole porazili doma Ostravu 4-0 a zůstávají v nové sezóně neporaženi. Středočeši jsou na druhém místě neúplné tabulky o 3 body za Slávií, oproti které mají utkání k dobru. Baníku patří 10. pozice. Pokračuje trenér domácích Aleš Majer.
2: Obecně bych řekl, že jsme dneska viděli vynikající ofenzivní utkání, čemuž odpovídají statistiky, které jsem teď rychle si tam přečet po zápase. A my jsme dneska na rozdíl od Baníku byli produktivní. Myslím, že jsme měli i další možnosti, ale Baník jich měl taky hodně a ten zápas se samozřejmě rozhodoval v prvním poločase, kdy my jsme ty naše příležitosti využili a Baník ne.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude oblačný, přechodně i zatažený s občasným deštěm. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Vítr dnes zafouká slabý od jihu rychlostí do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty vystoupají na hodnoty od 23 do 27 stupňů. Na severu bude kolem 20, na horách kolem 16 a na Šumavě naměříme kolem 22 stupňů Celsia. Tolik první ranní zprávy. Hezké vstávání se signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Víkend utekl jako voda, tak teď krátce po 6. hodině stojíme na začátku nového pracovního týdne a také na začátku ranního vysílání Signál Rádia. S vámi už je ve studiu Jirka Svoboda. Nikam nespěchejte, nechte dojet ten víkendový klid, rozkoukejte se, zajděte si uvařit kafe, dejte si dobrou snídani a my vás mezi tím vybavíme čerstvými aktualitami a do nového dne vás probudíme hudbou 80. let. Přeju vám příjemný začátek pondělního rána a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. And you can dance for inspiration.

Dobré ráno, máte naladěné Signál Rádio. Dnes jsme se probudili do pondělí 7. září, což je 250. den letošního roku. Při listování kalendářem jsem narazil na jméno Regina, to má u nás kolem 2000 nositelek. Narozeniny by dnes měla například herečka Lída Bárová, herečka Milena Dvorská, režisérka Marie Poledňáková a nebo meteorolog Jan Zákopčaník. A svíčky na dortu sfoukne například bavič Zdeněk Izer nebo zpěvák a herec Sagvan Tofy a oslavenkyní je také zpěvačka Gloria Gaynor. Přejeme jen to nejlepší. Na dnešek taky připadá Mezinárodní den čistého ovzduší pro modrou oblohu a je také Den salámů. Tak jestli si nějaký ten salám dáváte k snídani, přeju dobrou chuť a dál také hezký poslech. Už za chvíli si dáme čerstvé počasí. Signál rád.

0: houpavém rytmu reggae plyne pondělní ráno na Signál Rádu se skupinou UB40. Než vyrazíte ven, dobře se oblékněte, protože je docela chladno. Nad Českem je dnes ráno jasno nebo polojasno s teplotami, které měříme v rozmezí od 6 do 10 stupňů, v údolích může být ještě méně. Například Jičína Mladá Boleslav měří 8 stupňů, v Praze, Plzni a Českých Budějovicích je 9 stupňů a v Brně nebo Hodoníně jsme na začátku dne na 10 stupních. Přes den bude hezky, ze začátku jasno nebo polojasno, postupně se začne od západu zatahovat a nejsou vyloučené slabé přáňky, k večeru se pak znovu začne vyjasňovat a naměříme 23 až 27 stupňů, na horách pak bude kolem 16. Po chladném ránu tedy přijde velmi příjemné teplé odpoledne a na vlny Signál Rádia už přichází zpěvačka Cher.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Depešáci nikdy nesklamou a právě nám zpříjemnili pondělní ráno na Signál rádiu. Blížíme se k 6:30, za chvíli si dáme elány, ale taky vám prozradím, jaké události teď na začátku týdne můžeme čekat.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Dnes je tomu 190 let, co došlo ke korunovaci posledního českého krále Ferdinanda I. Dobrotivého. Vláda by se dnes měla na svém zasedání zabývat rostoucími cenami pohonných hmot, je možné, že znovu přistoupí k zastropování marží. Český statistický úřad dnes zveřejní, jak se v červenci dařilo průmyslu, stavebnictví i zahraničnímu obchodu. Noční obloha dnes nabídne přiblížení srpku měsíce a Marsu, ke kterým se přidá i jasný Jupiter. V okolí Bechyně, Českých Budějovic a na dalších místech proběhne mezinárodní vojenské letecké cvičení Ample Strike 2026. To může znamenat větší hlukovou zátěž z přeletů letadel a vrtulníků. Cvičení potrvá do 18. září. V Olomouci dnes startují dny evropského dědictví. Návštěvníkům se tak otevírají památky, konají se komentované prohlídky nebo koncerty a výstavy. Akce trvá do neděle. V Hradci Králové dnes začíná výstava Czech Nature Photo, která ukazuje českou krajinu, zvířata, ale také hmyz nebo rostliny na nejlepších snímcích českých fotografů. A na tenisovém US Open jsou dnes na programu osmifinálové dvouhry mužů a žen.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 2 minuty po půl sedmé vám dělá společnost Signál Rádio a před dalším hity osmdesátek míříme na silnice. Praha, újezd nad Lesy, čekejte nehodu na silnici 12 Novosibirská, tady se dá projet s opatrností a s nehodou počítejte na dálnici D7 na 2. kilometru ve směru z Prahy na Chomutov. Řeší to tam policie. Přejeme šťastnou cestu.
0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

Na Signál Rádu nám právě dospívala zpěvačka Whitney Houston. Za chvíli si dáme čerstvé počasí, abyste věděli, v čem vyrazit ven. No a z hudby do 7. hodiny třeba New Kids on the Block anebo Talking Heads. Já vám všem přeju hezké pondělí 7. září. Kdy?

0: Máte naladěné pondělní ranní vysílání Signál rádia. Nad Českem je dnes jasno nebo polojasno s poměrně nízkými teplotami. Měříme nejčastěji mezi 6 a 10 stupni, v údolích může být ještě méně. Například Jičína Mladá Boleslav měří 8 stupňů, v Praze, Plzni a Českých Budějovicích je 9 stupňů a v Brně nebo Hodoníně jsme na začátku nového dne na 10 stupních. Přes den bude docela hezky, ze začátku jasno nebo polojasno, postupně se začne od západu zatahovat a nejsou vyloučené slabé přehánky. K večeru se pak začne znovu vyjasňovat. Dnes naměříme 23 až 27 stupňů, na horách bude kolem 16. Teď ráno to tedy bude chtít o jednu vrstvu oblečení navíc, kterou budete moci odpoledne zase sundat. Přeju vám příjemný den.
1: Největší hity 80. let vám na Signál rádio.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem, už se tady chystá Rod Stewart nebo skupina Bananarama a abyste se mohli v klidu věnovat svým ranním povinnostem, prošel jsem za vás zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Mýtné pro kamiony by mohlo zdražit. Kamiony by mohly platit za průjezd po českých dálnicích podobnou částku jako v sousedním Rakousku, což je asi třikrát více než u nás. Mělo by se to týkat jak domácích, tak i zahraničních kamionů. Dopravcům se případné zdražení nelíbí. Schránky českých domácností se budou v nejbližších týdnech plnit před volebními letáky. Podle průzkumu je dostávají 4 domácnosti z 5 a 3/4 lidí si je údajně prohlédnou. I v době internetu tak zůstávají letáky důležitým zdrojem při rozhodování, komu dát ve volbách hlas. Tenistka Linda Nosková na US Open poprvé postoupila do čtvrtfinále. V New Yorku porazila Ukrajinku Martu Kostukovou 7-5, 5-7 a 6-4. Česká wimbledonská šampionka v boji o semifinále vyzve obhájkyni titulu Arinu Sabalenkovou z Běloruska. A českým basketbalistkám se na mistrovství světa v Berlíně nedařilo. Po prodloužení prohráli s Čínou 70-74 a po výhře USA nad Itálií zároveň přišli o naději na play-off.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde pro vás na zítřek chystáme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát nás čeká výprava do lesa. Mluvit se bude o historii Klánovického lesa, který je největším na území naší metropole. Kdysi tudy vedla důležitá stezka, kudy obchodníci vozili zboží. Na boháče tady ale často číhali loupežníci. Dozvíme se, co pro bezpečnost nechal udělat král Karel IV. Nebo císař Ferdinand I. A také se dozvíme, proč se lesu říkalo Výdrholec. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Už si skupina Bananarama a Vína s 3 minuty před 7 hodinou u nás na Signál Rádiu. Honza Navrátil přináší další zprávy a v té příští hodině zaspívá Sandra, Eurythmics a taky dnešní oslavenkyně Gloria Gaynor. Na Signál Rádiu vám hrajeme 80 už 5 let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dávejte pozor na D1 na 194. kilometru na trase Praha-Brno. Je tady nehoda osobního auta a dodávky. Na místě zasahují záchranné složky, takže čekejte zdržení, protože je průjezdný pouze jeden pruh. Na silnici 38 v Jihlavě tady vás drží porouchaný kamion a na D11 na 51. kilometru na trase z Hradce Králové na Prahu je porouchané vozidlo a dochází tady ke zdržení. Přeju vám šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kiriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno i s pondělní 7. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Vláda se dnes bude zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve svém videu to řekl Andrej Babiš, který tvrdí, že rafinerie mají nepřiměřené zisky. Zatímco vláda snížení spotřební daně na benzín a naftu nechystá, tak premiér nevyloučil, že by kabinet mohl opět přistoupit k zastropování marží. Ve věku 69 let zemřel o víkendu ve Vídni po těžké nemoci majitel hradu Český Štenberg na Benešovsku a potomek významného rodu Štenberků Filip Štenberg. Jeho úmrtí potvrdila kastelanka hradu Český Štenberg Zuzana Míková. Extremistická Alternativa pro Německo po sečtení všech volebních okrsků s velkým náskokem vyhrála volby ve východoněmeckém Sasku-Anhaltsku. Získala 43,8% hlasů a 39 z 83 mandátů. Do zemského parlamentu se těsně dostalo také spojenectví Sáry Wagenknechtové. Právě to by mohlo umožnit vznik první zemské vlády, vedené právě AfD. Volební účast dosáhla téměř 78%, což je přibližně o 17% bodů více než v roce 2021.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražská Petřínská rozhledna dnes bude svítit červeně. Důvodem je Světový den povědomí o Duchenově svalové dystrofii. Jde o nevyléčitelnou nemoc, která postihuje jednoho z 5 000 novorozených chlapců. Dívky jen ve velmi vzácných případech. Na svícení rozhledny tak bude součástí upozornění na potřeby pacientů s tímto onemocněním a také jejich pečujících.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty prohráli v utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1-2 a v neúplné tabulce klesli na 10. příčku. Pražané si připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže. Trenér Hradce Králové David Horejš po utkání řekl:
2: my jsme dneska hráli 12. soutěžní zápas, na což my jsme tady na to odvolili hráči, ani já prostě zvyklí nebyli, a když to ještě vezmeme, tak ty zápasy vůbec nebyly jednoduchý, že když vezmeme ty soupeře, který jsme měli dvakrát Rumzo, dvakrát Bežík, tak dvakrát Panathinaikos, takže prostě opravdu těžký zápasy, některý jsme si i stížili třeba v Liberci, a my jsme dneska prostě hrozně potřebovali, jsme věděli, že jaká série nás ještě čeká. Proto jsem nesmírně rád, že jsme to utkání zvládli.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Teď po ránu je poměrně chladno, teploty měříme kolem 10 stupňů Celsia, pondělní den bude oblačný, přechodně i zatažený s občasným deštěm, večer se bude od západu na většině území ale vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na příjemných 23 až 27 stupňů Celsia, na severu budeme měřit kolem 20 a na horách kolem 16 stupňů Celsia. Tak to by další zprávy, pokračuje Jirka, ráno na Signálu.
0: Signál Rádio.
3: Ráno na Signál Rádio pokračuje také se 7. hodinou. Máme tady pondělí 7. září a tak mají svátek Regíny. Narozeniny by měla například herečka Lída Bárová, herečka Milena Dvorská, režisérka Marie Poledňáková a nebo meteorolog Jan Zákopčaník. A svíčky na dortu dnes foukne třeba bavič Zdeněk Izer nebo zpěvák a herec Sagvan Tofy. A oslavenkyní je i zpěvačka Gloria Gaynor. Posílám velké gratulace a už tady chystám přehled dnešních výročí. Jedno bude o unikátní operaci. Zůstaňte s námi, jsem Jirka Svoboda a my jsme vaše Signál Rádio. Hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Radio, je 7. září, což byl v roce 1664 den, kdy se Nový Amsterdam stal New Yorkem. Ale pojďme si připomenout i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1998 dva studenti založili internetový vyhledávač Google. V roce 1996 tým chirurgů v New Yorku jako první na světě úspěšně operoval pomocí robotů pacientce nemocný žlučník. V roce 1896 se v americkém městě Cranston konal první automobilový závod na uzavřeném okruhu. V roce 1850 byla vyhlášena finanční sbírka na stavbu Národního divadla v Praze. A v tento den v roce 1836 proběhla na Pražském hradě poslední korunovace. Českým králem se stal Ferdinand V.
1: Signál Radio vám přeje dobré ráno.

0: Na rádu nám zpívala Gloria Gaynor, věřím, že tahle hudba vás nastartovala na nový den a ten začíná poměrně nízkými teplotami, při jasné nebo polojasné obloze je dnes většinou pod 10 stupni, v údolích může být pouze kolem 4 stupňů, ale přes den bude hezky. Ze začátku jasno nebo polojasno, postupně se začne od západu zatahovat a nejsou vyloučené slabé přeháňky, ale k večeru se znovu bude vyjasňovat. Dnes naměříme 23 až 27 stupňů, na horách bude kolem 16. Ráno tedy chladno, odpoledne ale příjemné letní teploty.
1: Ráno na signál rádio.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál rádia. Před 7:30 se těšte na Simple Minds a 7. den měsíce září přinese řadu zajímavých událostí.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Dnes je tomu 190 let, co došlo ke korunovaci posledního českého krále Ferdinanda I. Dobrotivého. Vláda by se dnes měla na svém zasedání zabývat rostoucími cenami pohonných hmot, je možné, že znovu přistoupí k zastropování marží. Český statistický úřad dnes zveřejní, jak se v červenci dařilo průmyslu, stavebnictví i zahraničnímu obchodu. Noční obloha dnes nabídne přiblížení srpku měsíce a Marsu, ke kterým se přidá i jasný Jupiter. V okolí Bechyně, Českých Budějovic a na dalších místech proběhne mezinárodní vojenské letecké cvičení Ample Strike 2026. To může znamenat větší hlukovou zátěž z přeletu letadel a vrtulníků. Cvičení potrvá do 18. září. V Olomouci dnes startují dny evropského dědictví. Návštěvníkům se tak otevírají památky, konají se komentované prohlídky nebo koncerty a výstavy. Akce trvá do neděle. V Hradci Králové dnes začíná výstava Czech Nature Photo, která ukazuje českou krajinu, zvířata, ale také hmyz nebo rostliny na nejlepších snímcích českých fotografů. A na tenisovém US Open jsou dnes na programu osmifinálové dvouhry mužů a žen.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu 2 minuty po půl osmé, kapela Simple Minds, dál už to bude Kylie Minogue, Pretenders nebo Umberto Tozzi.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na dálnici D11 na 23. kilometru ve směru na Prahu v jednom pruhu překáží porouchané vozidlo, může tady docházet ke zdržení. Nehoda osobního auta a dodávky vás drží na dálnici D5 na příjezdu po Rozvadovské spojce na centrum Prahy a s nehodou počítejte na D1 na 12. kilometru u Modletic ve směru na Prahu. Srazilo se tady auto s motorkou a tvoří se kolona. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu.

0: Ladíte Signál Rádio. Už na středu chystáme do vysílání další zajímavý rozhovor a tentokrát potěší milovníky starých aut a motocyklů. Už se totiž připravuje 17. ročník třídenní Oldtimer Bohemia Rally. Do Českého ráje každý rok přivádí desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Je

0: Jste se Signál rádiem, dnes je 7. září, svátek mají Regíny a říká se svatá Regína včelám srdce zamyká, což naznačuje, že je konec snůžky medu a včely se začínají připravovat na zimu a taky se říká na svatou Regínu často se podzim začíná. My si naštěstí ještě dnes a zítra užijeme pravé léto, podzimní teploty dorazí v polovině pracovního týdne. Přes den bude hezky, ze začátku jasno nebo polojasno, postupně se začne od západu zatahovat a nejsou vyloučené slabé přehánky, ale k večeru se nám začne znovu vyjasňovat. Dneska naměříme 23 až 27 stupňů. Celzia. Jestli se budete pohybovat někde na horách, tak tam čekejte teploty kolem 16. Zítřek potom bude nejteplejším dnem celého týdne, než přijde teplotní sešup. Tak hezké pondělí.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál Rádiu hrajeme už 5 let.

0: Se skupinou Pretenders pokračuje pondělní ráno na Signál rádiu. Za chvíli už třeba Umberto Tozzi, ale teď nás ještě kolega Luděk Savana Urbánek zavede do lesa, zjišťoval, jak to vypadá na jižní Moravě v lesích s houbami.
1: Hezký dobrý den. Dnes, dámy a pánové, je to zpráva úplně na houby. Na září čekali houbaři jako na smilování. Slibovali si od toho konečně měsíc, ve kterém nebudou teploty atakovat tropické hodnoty. Zaprší a houby porostou. Zatím to ale vypadá, že se houby nechají přemlouvat. Sociální sítě sice naznačují opak, sem tam nějaký ten košík je plný, ale vysušené podhoubí se vzpamatovává pomalu. Podle odborníků rostou houby a oblíbené hřiby hlavně na horách, kde bylo chladněji a srážky se nevypařily. Na Moravě ale zůstává sucho a na houbové žně to tu nevypadá ani ve zbytku podzimu. Právě Morava byla celé léto nejvíce postižená suchem enormním vedrem a nic na tom nezměnili ani srážky na konci srpna. V každém případě i na Moravě to tedy stoprocentně platí, že když půjdeme do lesa, najdeme houby. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Také před 8 hodinou vám dělá společnost Signál Radio a je čas na pravidelnou dobrou zprávu. Dnes bude o výjimečném chovatelském úspěchu.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio.
2: Na Signál Radio.
0: Věřili byste tomu, že i v místech, kde se zpracovává ropa, se může dařit životu? Na komínech jednoho takového závodu v Chomutově mají už 15 let nainstalované hnízdní budky určené pro sokoly stěhové, kteří u nás patří ke kriticky ohroženým druhům. No a velmi se jim tam daří. Sokolí páry za těch 15 let vyvedly už téměř 80 mláďat. Vysoké komíny a průmyslové stavby sokolům totiž poskytují podmínky podobné jejich přirozeným hnízdištím na skalních útesech. Díky kroužkováním se podařilo zjistit, že se samovolně rozšiřují do volné krajiny a osídlují i další místa v Česku, ale dokonce i za našimi hranicemi. Jenom letos se v hnízdních budkách na vysokých komínech narodilo 9 mláďat. Každé takové mládě pomáhá zachovat populaci jednoho z nejvzácnějších dravců u nás.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio.

0: skupina Rigiera, No Tengo Dinero na Signál Rádiu. Za chvíli už další zprávy s Honzou Navrátilem a pak už si budeme hrát opět to nejlepší z 80. let. Michael Jackson, Suzy Quattro nebo Phil Collins.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte na dálnici D1 na 12. kilometru u Modletic ve směru na Prahu. Srazilo se tady auto s motorkou a tvoří se kolona. Ústí nad Labem zdrží vás nehoda na silnici 62 přístavní. Bouralo se taky na silnici 276 u Kněžmostu na Mladoboleslavsku. Tady probíhá vyprošťování osob a ještě Pražský okruh. Tady se na 15. kilometru ve směru k D1 srazil kamion s osobákem. Provoz je tady blokovaný a zdržíte se v dlouhé koloně. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno, je tu 8. hodina, pojďme na zprávy. Na výsledky voleb v německém Sachsen-Anhaltsku reagoval také předseda SPD a šéf české sněmovny Tomio Okamura. Úspěch Alternativy pro Německo vítá, doufá v její účast v zemské vládě a zároveň také řekl, že výsledek považuje za reakci na selhání dosavadních liberálních politiků. A na výsledky voleb reagoval také polský premiér Donald Tusk. Ve svém příspěvku na sociální síti napsal, že pouze idioti a nebo zrádci se mohou v Polsku těšit z vítězství AFD ve volbách. Plzeňský Prazdroj nebude zřejmě jediným pivovarem, který bude zvyšovat cenu piva. Další domácí výrobci nevylučují zdražování, odvolávají se především na zvyšující se náklady, jde hlavně o energie, obaly, pohonné hmoty a nebo logistiku. Vývoj cen tak bedlivě sledují například budějovický Budvar a nebo pivovary Staropramen. Prezident Spojených států amerických Donald Trump vyjádřil sympatie k přejmenování státu Nové Mexiko na Novou Ameriku. Napsal to na své sociální síti True Social.
0: Co se děje v regionu?
1: Na pražských náplavkách se instalují nové lavičky, 25 nových sestav z masivního dubu, které nabídnou výrazně více míst k sezení i odpočinku, nahradí 21 starých dřevěných a opotřebovaných laviček. Instalace laviček, které nabídnou i místo na ležení, už začala a hotovo by mělo být nejpozději do 15. října. Za nové lavičky magistrát zaplatí zhruba 5 milionů korun.
0: Sport.
1: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení a po druhé porážce už mají pouze teoretickou naději na postup do play-off. O šanci definitivně přijdou, pokud dnes večer favorizované Spojené státy americké zdolají Itálii, se kterou Češky v pátek prohrály 54-63. Dnes od 20 hodin 45 minut se výběr trenérky Romany Ptáčkové rozloučí se skupinou D utkáním proti americkým obhájkyním titulu. Ptáčková po utkání s Čínou řekla.
2: Samozřejmě nás po utkání velmi mrzí. Byli jsme možná 40 sekund blízko k vítězství. Vedli jsme o 5 bodů a měli jsme dva bonusové fouly, které jsme nedokázali správně využít.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I další ranní zprávy doplníme pohledem na počasí. Venku je stále poměrně chladno, teploty měříme kolem 12 stupňů Celsia. Dnešní den bude oblačný, přechodně i zatažený s občasným deštěm. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty od 23 do 27 stupňů Celsia. Na severu naměříme kolem 20, na horách kolem 16 a na Šumavě kolem 22 stupňů Celsia. Tolik další zprávy.
0: Signál Rádio.
3: Krátce po 8 hodině ladíte ranní vysílání Signál Rádia. My si za chvíli uděláme výlet do Mariánských lázní, ale nebude to kvůli léčebným procedurám, ale jedné zajímavé atrakci. A taky budeme mluvit o rostlině, která už dává opravdu viditelně najevo, že se blíží podzim. Tak zůstaňte s námi, jsme vaše Signál Rádio a ze studia vám dál hezký poslech přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál Rádia. Jestli také po prázdninách toužíte po nějakém zajímavém výletě, tak mám pro vás tip. V Mariánských Lázních můžete zavítat do parku Miniatur Bohemium a času máte skutečně opravdu dost. Město totiž s provozovatelem podepsalo prodloužení nájemní smlouvy o dalších 30 let. Více prozradí starosta města Martin Hurečík.
1: Jsme podepsali dodatek se společností Bohemium o prodloužení nájemního vztahu do konce roku 2056 s opcí na 10 let. Vždy má společnost Bohemium 12 měsíců před vypršením nájemního vztahu, ať už prodlouženého, anebo základního, na odstoupení od smlouvy, takže je to jednostranná opce z jejich strany.
0: Park Bohemium je plný modelů významných českých památek, k vidění je tam třeba zmenšený Karlštejn, zámek Červená Lhota, vysílačné Štědu, ale také větrné mlýny a mnohé další zajímavosti.
2: Ráno na Signál Rádiu.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. 7. září dokázalo v minulosti nabídnout skutečně rozdílné teploty. V roce 1845 bylo v pražském Klementinu jenom pár desetin nad 5 stupni, naopak před dvěma roky jsme měřili téměř 31 stupňů. Nás dnes čeká hezký den, ze začátku jasno nebo polojasno, postupně se začne od západu zatahovat a nejsou vyloučené ani slabé přehánky. K večeru se pak začne znovu vyjasňovat a odpoledne naměříme 23 až 27 stupňů Celsia, na horách bude kolem 16. Počítejte s tím ale, že dnešní ráno je poměrně chladné. Zítřek by pak měl být nejteplejším dnem celého týdne a středa by zase měla přinést nejvíce srážek. Zapršet by mohlo na celém území.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádiu blíží k 8:30. Za chvíli hudební vzpomínka na Hanu Zagorovou, u které jsme si včera připomínali nedožité osmdesátiny. Teď vám ale ještě prozradím, co zajímavého jsem našel na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Mýtné pro kamiony by mohlo zdražit. Kamiony by mohly platit za průjezd po českých dálnicích podobnou částku jako v sousedním Rakousku, což je asi třikrát více než u nás. Mělo by se to týkat jak domácích, tak i zahraničních kamionů. Dopravcům se případné zdražení nelíbí. Schránky českých domácností se budou v nejbližších týdnech plnit předvolebními letáky. Podle průzkumu je dostávají 4 domácnosti z 5 a 3/4 lidí si je údajně prohlédnou. I v době internetu tak zůstávají letáky důležitým zdrojem při rozhodování, komu dát ve volbách hlas. Tenistka Linda Nosková na US Open poprvé postoupila do čtvrtfinále. V New Yorku porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 7-5, 5-7 a 6-4. Česká wimbledonská šampionka v boji o semifinále vyzve obhájkyni titulu Arinu Sabalenkovou z Běloruska. A českým basketbalistkám se na mistrovství světa v Berlíně nedařilo. Po prodloužení prohráli s Čínou 70-74 a po výhře USA nad Itálií zároveň přišli o naději na play-off.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio, možná jste si toho při procházkách nebo při venčení psa všimli. Jeřabiny na stromech už jsou krásně oranžové. Jeřabiny jsou symbolem přicházejícího podzimu. Jejich zářivé plody jsou nejenom krásné na pohled, ale jsou také oblíbenou potravou pro ptáky. A dokonce existují druhy jeřabin, které mají vyšší cukernatost a dají se zpracovávat třeba na marmelády nebo kompoty. Dokonce se hodí i do likérů a nebo omáček. Můžete je ochutnat i syrové, ale takhle jich určitě nejeste velké množství, protože by vám to mohlo způsobit zažívací potíže. No a pozor, v minulosti údajně lidé věřili, že jeřabiny chrání před zlými silami, a tak si jejich větvičky věšely u domů a nebo ve stájích.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Minutu před 8:30 nám na Signarádu dospíval Phil Collins a v dalších minutách to bude Madonna, Silence Rickle a nebo Secret Service. 80 vám hrajeme už 5 let.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu na silnici 386 u obce Veverské Knínice na Brněnsku. Záchranka zasahuje v Praze v ulici Generála Šišky, kde se srazilo auto s motorkou. A pozor taky na nehodu 3 aut na silnici 38 Vídeňská ve Znojmě. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Víkend přinesl další prohru fotbalové Sparty. Naopak dařilo se tenisce Lindě Noskové a právě úspěchy i neúspěchy uplynulého víkendu teď shrne náš sporták Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Tenistka Linda Nosková je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále US Open. Nedávná vítězka Wimbledonu si v New Yorku poradila ve třech setech s Ukrajinkou Martou Kostiukovou. O postup do semifinále si Nosková zahraje se světovou jedničkou a obhájkyní titulu běloruskou Arinou Sabalenkovou. Ta zdolala 2-0 na sety Američanku Taylor Townsendovou. To fotbalová Sparta nezvládla po derby další zápas. V Hradci Králové prohrála v sedmém kole ligy 1-2 a v tabulce je až desátá. Hradec si polepšil na osmé místo. Mladá Boleslav pak díky dvěma gólům Martina Šuberta porazila Ostravu 4-0 a právě záložník Středočechů je s pěti trefami nejlepším střelcem soutěže. V podještěckém derby vyhrál Liberec v Jablonci 2-1 a poslední Zlín zůstává dál bez bodu, když doma podlehl Teplicím 1-3. A evropskými šampionkami ve volejbale jsou znovu Turkyně. Ve finále doma v Istanbulu porazili Italky 3-2 na sety.
2: Signály ze sportu.

0: Posloucháte pondělní ranní vysílání Signa Rádia. Čeká nás hezký den, ze začátku bude jasno nebo polojasno, postupně se začne od západu zatahovat a nejsou vyloučené slabé přehánky. K večeru se nám ale znovu vyjasní a dnes naměříme 23 až 27 stupňů. Zítřek potom bude nejteplejším dnem celého týdne, čeká nás jasná nebo polojasná obloha, jenom při přechodně zvětšené oblačnosti by se mohly vyskytnout slabé přehánky a zítra naměříme letních 28 až 33 stupňů. No a pak už přijde obrat, ve středu se začne zatahovat a postupně přijdou přehánky na celé naše území, místy dokonce i bouřky a po přechodu studené fronty se teploty sníží na západě Čech až na 15 stupňů, na východě ale ještě zůstane kolem 30. Od čtvrtka pak už bude spíš zataženo s přehánkami a maxima 16 až 21 stupňů.
1: Už 5 let vám na Signál Rádiu hrajeme ty nejlepší osmdesátky.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Příští minuty nám zpříjemní Secret Service nebo Talk Talk, ale ještě přichází kolega Honza Navrátil. V Praze bude zítra další možnost, jak rozhýbat tělo.
1: Hezký den, moje dnešní pražská pozvánka je na už 8. ročník běhu Dobré vůle. Už z názvu je celkem jasné, že za akcí stojí nadace Olgy Havlové. I letos tak běžci Dobré vůle pomohou dobré věci. Podpoří totiž potřebné částkou ve výši několika stovek tisíc korun. Výtěžek ze startovného poputuje na pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci ovlivněné nemocí, ztrátou bydlení nebo domácím násilím. Už zítra se k běžcům můžete klidně přidat i vy. Na 2,5-kilometrovém okruhu je možné zaběhnout si trať na 5 kilometrů, 10 kilometrů a nebo štafetu a závody jsou připraveny také pro nejmenší běžce. Občerstvit se budete moci ve stáncích sociálních podniků a více o tom, jak a komu pomoci, poradí určitě stánky neziskových organizací. Osmý ročník běhu Dobré vůle startuje zítra v oboře Hvězda v 16 hodin. Tak hlavně, ať doběhnete. To vám přeje Honza Navrátil. Rá.

0: Máte naladěné Signál Rádio, školákům začal další týden výuky a musím se přiznat, že v době mých školních let jsem se vždycky těšil na velkou přestávku, abych si mohl dát svačinu. Svým dětem podle průzkumu chystá doma svačinu 8 z 10 rodičů. Nejčastěji se přijedná o pečivo, nějaké ovoce a mléčné výrobky. Sem tam se najde i nějaká ta sladkost. Takže od dob našich školních let se toho asi příliš mnoho nezměnilo. Důležité ale je, aby svačina dětem chutnala a nevraceli si s ní ze školy opět domů.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádio.

0: Přesně 4 minuty nás dělí od 9. hodiny a tím uzavíráme pondělní ráno na Signál rádiu. Za chvíli budeme pokračovat opět další hudbou 80. let, Pet Shop Boys, Duran Duran a nebo Eurythmics.
1: Signál rádio, doprava.
0: A před dalšími zprávami ještě jdeme na silnice. S nehodou počítejte na dálnici D1 na 110. kilometru ve směru na Prahu a v Praze 8, ulice Střelničná, tady se po nehodě uklízí vozovka, tak i tady čekejte možné zdržení. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: One ticket, please. Now almost everybody's here.
3: Hey, what's going on, man?
2: Yeah.
3: She's at home.
2: Yeah, she's at home.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké ráno, i s 9. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Vládní koalice pokračuje od rána v jednáních o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Se schodkem 389 miliard korun nesouhlasí motoristé sobě a také SPD. Motoristé chtějí snížit platby do zdravotnictví nebo školství, ale také růst výdajů státu na platy. Chtějí, aby úspory hledali ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a také ministr školství Robert Plaga. Počasí na začátku tohoto týdne bude ve znamení střídání slunce a mraků. Teploty vystoupí nad 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě se dočkáme i 30. Ve středu ale přes Česko přejde výrazná studená fronta s přehánkami a bouřkami. Odpolední maxima vystoupají pouze k 18 stupňům. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že obvinění ze strany západních zemí, že se Moskva podílela na dronovém incidentu v Lipsku, jsou v podstatě začátkem skutečné války. Připomeňme, že poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov byl 4. srpna objeven dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou. Moskva jakékoliv obvinění odmítá.
0: Co se děje v regionu?
2: Prvních 11 bateriových trolejbusů Bozankaya převzal do svého majetku pražský dopravní podnik. U první části z celkem 30 tureckých trolejbusů se už podařilo dokončit akceptační proces. Od dnešního dne se nové vozy budou postupně objevovat na linkách 51, 52 a 53. Celkem by měl turecký výrobce do Prahy dodat až 70 trolejbusů.
0: Sport.
1: Druhý nasazený hráč a obhájce titulu Carlos Alcaraz ze Španělska ve čtvrtém kole tenisového US Open porazil 6-4, 6-3 a 6-4 Američana Tommyho Paula. A ve věku 86 let zemřel v sobotu Otto Jelínek, kanadský krasobruslař, podnikatel a politik českého původu. Pražský rodák se na šampionátu v Praze v roce 1962 stal se svojí sestrou Marií mistrem světa v soutěži sportovních dvojic.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další zprávy na Signál doplníme pohledem na počasí. Venku je oblačno s teplotami kolem 15 stupňů Celsia. Oblačno bude také přes den, přechodně i zataženo s občasným deštěm. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupají až k 27 stupňům Celsia. Na severu naměříme kolem 20, na horách i kolem 16 stupňů Celsia. Tolik další zprávy. Hezké dopoledne se Signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Máme krátce po 9. hodině, začíná dopolední část pondělního vysílání Signál Rádia. Na sociálních sítích se objevila informace, že muzikál z hity Michaela Jacksona, který se hraje už několik let na Broadway, míří do Tokia, a to na pouhých 7 týdnů. Co dalšího se děje na sociálních sítích slavných hvězd, prozradíme za chvíli, tak určitě dál držte signál. S vámi je Jirka Svoboda, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne. Na vlny Signál rádia už přichází kolega Martin Čípa, který má přehled o tom, co v poslední době zveřejnili na svých sociálních sítích slavné hvězdy.
1: Hvězdy na síti. Na Signál rádiu.
2: Pet Shop Boys oznámili na Instagramu příchod nové desky. Bude se jmenovat A Man From The Future, tedy Muž z budoucnosti, a vyjde 9. října. Den předtím pořádají speciální akci v Manchesteru, kde celé album také zahrají a promluví o jeho vzniku. Zajímavé je, že songy jsou víc než 13 let staré a až teď je duo doladilo k dokonalosti. Alphaville se potýkají s menším skandálem a radost z toho nemají hlavně fanoušci. Kapela měla totiž vystoupit na německém festivalu Glücksgefühle. Pořadatel jejich show ale nakonec z programu na poslední chvíli vyškrtnul. Údajně zatím stojí politické výroky frontmana Mariana Golda, který se proti rozhodnutí na sítích ostře ohradil. Skotská kapela Simple Minds pak oznámila turné k oslavám 5 dekád na scéně. Odstartuje v dubnu příštího roku a čítá celkem 34 koncertů v Evropě a Austrálii. Nejblíž k nám zahrají v německém Berlíně nebo Mnichově. A velkou událostí v minulém týdnu byly nedožité 80. Freddieho Mercuryho. Brian May sdílel videa z takzvaných Freddy Days ve Švýcarsku, kde davy fanoušků zpívají Happy Birthday u jeho sochy. Akce měla i českou stopu, protože vystoupilo hned několik našich hudebníků, včetně pražské kapely Queenie. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde pro vás na zítřek chystáme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát nás čeká výprava do lesa. Mluvit se bude o historii Klánovického lesa, který je největším na území naší metropole. Kdysi tudy vedla důležitá stezka, kudy obchodníci vozili zboží. Na boháče tady ale často číhali loupežníci. Dozvíme se, co pro bezpečnost nechal udělat král Karel IV. Nebo císař Ferdinand I. A také se dozvíme, proč se lesu říkalo Výdrholec. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popolední.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Krásnou baladu Carrie nám na Signál Rádiu zpívala skupina Europe a dál už se tady chystají Ricky Epovery nebo Bruce Springsteen, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který sleduje významné dopravní investice.
1: Motorkáři mohou být ještě tuto a příští sezonu v klidu. Stavba hloubeného tunelu v Jezerním v Telmě na hlavním tahu mezi Mělníkem ke křížení s dálnicí D10 u Mladé Boleslavy, který má nahradit romantické serpentiny pod zámkem Stránov, se posouvá. Důvody jsou jasné. Je tu tvrdší podloží, než se čekalo. Proto musí být použita trhavina. Odstřely nesmí v žádném případě poškodit památku stojící staletí v těsném sousedství. To potvrdil i ministr dopravy Ivan Bednárik při kontrolním dnu.
2: Kvůli památce musíte v rukavičkách, ale s dynamitem, ať vibrace nepoškodí, takže všude se museli osadit senzory a čidla. Zatím se nikdo nestěžuje, takže je to v pořádku. Jak sami vidíte, tady se silnice nedá ani projít.
1: Termín dokončení se tak odkládá až ke konci příštího roku. Kdo z toho však nemá radost, jsou místní obyvatelé a řidiči kamionů, stojící v kolonách nebo krokem jedoucí těsně kolem jejich domů. Podobný ale ražený hřebeňský tunel je už v provozu téměř 30 let nad Moravskou Třebovou. Luboš Dvořák, Jizerní Telno.

0: Necelé 3 minuty před 10. hodinou nám na Signarádu dospíval Freddie Mercury, za chvíli už to bude Donna Lewis, Modern Talking a nebo Bee Gees, opět to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: A před zprávami pohled na silnice. Praha, Jiráskův most, tady ve směru na centrum se srazilo auto a motorka. Brno, ulice Křížíkovského, tady motorka skončila po nehodě mimo komunikaci. Dálnice D1, tady pozor na nehodu dvou osobáků na 115. kilometru ve směru z Vyškova na Brno a další nehoda na D1 vás drží na 190. kilometru ve směru na Prahu. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková, je 7. září a jsou tu dopolední zprávy. Premiér Andrej Babiš navrhuje zrušení státní organizace CERMAT, která připravuje jednotné přijímací a maturitní testy. Podle něj rodiče kvůli přípravě dětí na testy CERMATu platí desítky tisíc korun za kurzy. Dodejme, že ministr školství Robert Plaga naopak CERMAT hájí. Dnes bude ještě chladněji, ale zítra teploty v Česku vystoupají až ke 30 stupňům. Od středy se začne definitivně ochlazovat a ve zbytku týdne teploty nepřekročí zhruba 23 stupňů. Přibude také oblačnosti a hlavně ve středu a ve čtvrtek se místy objeví i déšť. AfD vyhrála s velkým náskokem volby v německém Sasku-Anhaltsku. Získala necelých 44% hlasů a 39 ze 83 mandátů. Většinu ale nemá. Klíčová může být strana BSV s 5 mandáty. AfD přitom zemská tajná služba považuje za prokazatelně pravicově extremistickou.
0: Co se děje v regionu?
2: Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přípravě projektu severní části Pražského okruhu. Do konce roku chtějí silničáři vykoupit 80% potřebných pozemků mezi Březiněvsí a Ruziní. Příští rok pak budou pokračovat s výkupy mezi Březiněvsí a Satalicemi. Zatím ŘSD za výkupy utratilo kolem 2 miliard korun. Auta by se na severní část okruhu měla vydat v roce 2031. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty znovu prohráli. Jejich duel v Hradci Králové sledoval i kolega Petr Plintovič.
3: Sparta nezvládla po derby další zápas. V Hradci Králové prohrála v 7. kole ligy 1-2 a v tabulce je až 10. Hradec si polepšil na 8. místo. Mladá Boleslav pak díky 2 gólům Martina Šuberta porazila Ostravu 4-0 a právě záložník Středočechů je s 5 trefami nejlepším střelcem soutěže. V podještěckém derby vyhrál Liberec v Jablonci 2-1 a Zlín doma podlehl Teplicím 1-3.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno. Postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer opět od západu na většině území vyjasňování. Nejvyšší teploty 23 až 27, na severu jenom kolem 20.
0: Signál Rádio.
4: Máme krátce po 10. hodině a vy dál posloucháte Signál Rádio. Dnes je 7. září a tohle datum mají určitě v paměti fanoušci Michaela Jacksona, včetně mě. Dneska je tomu totiž přesně 30 let, co zahájil koncertem na pražské Letenské pláni světové turné k albu History. Tenkrát se na něj přišlo podívat údajně 130 tisíc lidí a musím říci, že jsem rád, že i já jsem tam byl mezi nimi. Za chvíli vám z hudební historie prozradíme více, tak určitě zůstaňte naladěni. Hezký poslech Signál Rádia vám dal, přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne, ladíte Signál Radio a datum 7. září je plné událostí, které se něčím zapsaly do hudební historie. Pár jich pro nás vybral kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Událost stará přesně 30 let stále zůstává v srdcích příznivců krále popu. 7. září 1996 u nás poprvé a žil naposledy vystoupil Michael Jackson. Ten si vybral českou metropoli jako místo, kde zahájí světové turné k albu History. Pobyt ikony pop music provázelo davové šílenství fanoušků. Koncert pak na pražské Letenské pláni vidělo na 120 000 diváků, včetně prezidenta Václava Havla a kolegy Jirky Svobody.

Dále se vracíme za 7. zářijovým dnem roku 1985. To se vůbec poprvé přihodilo, že medailové pozice v americké singlové hitparádě obsadili filmové písně. Bronz brala Tina Turner, stříbrná byla parta Huey Lewis and the News a na zlatém trůnu se vyhříval britský zpěvák John Parr. Mohla za to jeho skladba St. Elmo's Fire ze stejnojmenného snímku Eliášův oheň. Jejíž vytvoření a úprava prý trvaly méně než 24 hodin.

Závěrečnou zastávku si dáváme v letopočtu 1988. Inexis, tenkrát nová senzace z Austrálie, byly velkými vítězi na předávání cen MTV. Odnesli si celkem 5 trofejí, mimo jiné tu za nejlepší video roku pro klip Need You Tonight.

0: Ladíte Signál Rádio. Už na středu chystáme do vysílání další zajímavý rozhovor a tentokrát potěší milovníky starých aut a motocyklů. Už se totiž připravuje 17. ročník třídení Oldtimer Bohemia Rally. Do českého ráje každý rok přivádí desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Ladíte Signál Rádio, pondělní vysílání s datem 7. září, je 10 hodin, 41 minut, se mnou ve studiu je Lukáš Ferrerich. Vítám tě tady, Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Vzpomněl bys, co jsi dělal 7. září přesně před 30 lety?
1: Vzpomněl.
0: Fakt,
1: jo? Byl jsem večer s dědou na procházce ve Strašnicích se psem. A slyšel jsem v těch Strašnicích koncert Michaela Jacksona.
0: No vidíš, tak možná
1: až
0: jsi slyšel.
1: Až letní do Strašnic to bylo slyšet.
0: Tak možná, že jsi slyšel, jak já tam pod tím pódiem křičím, já sám, protože já jsem tam nekrát byl a byl to pro mě vlastně životní zážitek. Ještě před vystoupením Michaela Jacksona vystoupil DJ Bobo, který to tam jako roztančil, což bylo senzační, ale samozřejmě všichni čekali na Michaela jako největší hvězdu, který u nás zahájil světové turné historii. Vlastně rok předtím tomu předcházelo vystavení jeho sochy v Praze.
1: Ano, přesně
0: to
1: tak.
0: Tam,
1: kde pamatuje. Teďka je kivadlo, tam stál Michael Jackson.
0: To tak. Ano. Takže moje vzpomínka, on to dneska vzpomíná i Lukáš Bláha ve své hudební rubrice, takže to ještě dneska taky uslyšíte. Loučí se Jirka, mějte se dobře, s Lukášem si užijte odpoledne a zítra zase. Ahoj.

0: Přiblížila se 11. hodina, krásné pondělí, tady je Signál Radio a za moment to nejlepší z 80. let. Připravená je Belinda Carlisle, taky Inner Circle nebo Rod Stewart. Teď už nesmí chybět zprávy s Lucí Sinkovou a ještě přidáme info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Brandýse nad Labem, tady v ulici, ve Staré Boleslavi, konkrétně v ulici Boleslavská s křižovatkou Dobrovského je nehoda osobního vozidla a bagru, na místě jsou taky záchranné složky, určitě se zdržíte. Další komplikace vás ještě čeká na výjezdu z Brna ve směru na Prahu, dálnice D1 201. kilometr, tady je nehoda dvou osobních vozidel a neprůjezdný levý jízdní pruh. Komunikace ve snížené rychlosti zatím zůstává průjezdná. Šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: 17. ročník rally s historií a silným jménem zavede fanoušky starých automobilů a motocyklů do českého ráje. Akce každoročně přivádí na start desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Třídenní Oldtimer Bohemia Rally startuje 11. září. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 11. hezké 7. zářijové dopoledne, přeje Lucie Sinková. Motoristé kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 389 miliard korun. Chtějí ho snížit zhruba o 20 miliard. Návrhy na úspory, které se týkají mimo jiné i zdravotnictví, minulý týden ve čtvrtek předložili premiérovi Andreji Babišovi. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připouští, že ve zdravotnictví jsou oblasti, kde se ušetřit dá.
2: Uvedejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, ale já si nemyslím, že to je přímo o kapitole ministerstva zdravotnictví, která je poměrně malá, ale spíše o systému veřejného zdravotního pojištění.
1: Nepromlčitelnost vražd podporuje koalice, část opozice i senátoři. Proti je Česká advokátní komora, které podle jejich představitelů chybí odborná debata. Kritizuje také to, že politici chtějí zásadní změnu prosadit bez standardního připomínkového řízení. V Nepálu začal poslední tradiční hinduistický den smutku za stovky obětí ničivých povodní u hranic s Čínou. V postižené oblasti zároveň pokračuje pátrání po dalších obětech.
0: Co se děje v regionu?
3: Většina pražských vysokých škol ceny ubytování na kolejích pro letošní akademický rok nezměnila. Některé ale cenu změnily na začátku letošního roku, což je případ například ČVUT, kde studenti zaplatí za měsíc bydlení od 2800 do 8400 korun. Koleje Univerzity Karlovy účtují za jednolůžkový pokoj částku od 5200 do 13300 korun. I přesto je o ubytování na kolejích stále velký zájem. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková dál válí. Podrobnosti dodává sporták Petr Plintovič.
4: Linda Nosková je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále US Open. Nedávná vítězka Wimbledonu si v New Yorku poradila ve třech setech s Ukrajinkou Martou Kostyukovou. O postup do semifinále si Nosková zahraje se světovou jedničkou a obhájkyní titulu běloruskou Arinou Sabalenkovou. Ta zdolala 2-0 na sety Američanku Taylor Townsendovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno. Postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer opět od západu na většině území vyjasňování. Nejvyšší teploty 23 až 27, na severu jenom kolem 20. A na Signál Rádio opět 80 a Jirku Svobodu za mikrofonem střídá Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
5: Signál Rádio. 3 minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Sny a touhy bychom si měli plnit, a to i v případě, že se týkají setkání s nějakou oblíbenou hereckou osobností. Recept jak na to prozradím za moment a budeme taky hrát to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich a teď aha.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Charitmu Reggae, teď s námi na Signál Rádiu. Taky jste měli jako teenageři svého oblíbeného herce nebo zpěváka? Pamatujete plakáty všude po pokoji a sledování, kde se co událo a napsalo? Představte si, že je naprosto běžné, že taková platonická láska dokáže vydržet i v dospělosti. Není to nic neobvyklého. A právě v tomto případě se můžete nechat inspirovat mladou ženou z Číny. Ta zaplatila natočení filmu, ve kterém její oblíbený herec stvárnil hlavní roli, ona vedlejší roli a do scénáře si napsala se svým idolem líbací scénu. Právě kvůli tady tomu, aby se s ním mohla setkat, aby si ho mohla užít a dostat od něj polibek, zaplatila výrobu celého hodinu a půl dlouhého filmu. Je to zvláštní nápad, neobvyklý nápad. Na druhou stranu je to i vlastně způsob, jak se ke svému oblíbenému idolu dostat. Tak pokud vám taky něco vydrželo do dospělosti, máte nějakého oblíbeného herce nebo zpěváka, můžete zkusit napsat nějaký ten scénář a pustit se do toho.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let a Stevie B. Pojďme na sociální sítě, konkrétně na náš Facebook, kde jsme o víkendu slavili. Připomněli jsme narozeniny Freddieho Mercuryho, taky Hanky Zagorové. No a k tomu jsme dali upoutávku na náš nedělní rozhovor, kde hostem byla Natálie Poděbradská, ošetřovatelka medvědů. To vše najdete na našem Facebooku, můžete si to připomenout, pokud jste z nějakého důvodu o víkendu nebyli s námi. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát hity, co nestárnou, už za moment.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na

0: Královna popu Madonna chvilku před polednem na Signál rádiu. Za moment Mariah Carey, Laidback nebo Fun Young Cannibals, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Dopravní komplikace stále přetrvávají v Brandýse nad Labem, v Boleslavské ulici na křižovatce z Dobrovského. Tady havarovalo osobní vozidlo do bagru a následky nehody stále ještě nejsou odklizeny. Další komplikace vás potom čeká na Pražském okruhu ve směru k dálnici D7 na 15. kilometru. Tady je Pražský okruh zcela uzavřen z důvodu dopravní nehody. Sjeďte dříve a vyhněte se tak koloně. Šťastnou cestu.
1: Pravidelné rubriky Signál rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál rádiu. Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízené objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky kriky a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
1: Signál rádio hraje 80. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál rádio. Ty nejlepší osmdesátky. Signál rádio.
0: Tady je Signál rádio pár minut popolední. Na české koleje v Česku se dostane novinka, díky které bude čistší ovzduší. Víc prozradím za chvíli, k tomu přidám i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady jsou Eurythmics. Hezké poledne.
1: Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Laidback Sunshine Reggae, takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Některé vlaky na českých tratích budou vypouštět do ovzduší méně zplodin. České dráhy totiž testují ekologické palivo z upravených rostlinných olejů. Více dodá mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
1: Motory firmy Rolls-Royce instalované do moderních motorových jednotek RegioFox jsou atestované pro používání biopaliva. Ve spolupráci se Středočeským krajem a dalšími partnery jsme se proto rozhodli otestovat praktické použití biopaliv, konkrétně hydrogenačně upraveného rostlinného oleje, který se označuje jako HVO, a to v běžném provoze na pravidelných vlacích.
0: Většina českých tratí ještě není elektrifikovaných a tak na nich ještě mnoho let budou jezdit vlaky se spalovacími motory. Nové palivo z upraveného rostlinného oleje by mělo přispět ke zlepšení životního prostředí.

0: Velká a pohodová klasika z 80. Matt Bianco. Vypadá to, že houbařská sezóna pomalu začíná. Jak to vypadá na Moravě, prozradím za chvilku. Phil Collins, Cher, nebo třeba skupina ABBA vám zkrátí čekání. Mějte hezké odpoledne.
1: Magneťák, signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Pondělí odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Kolega Luděk Savana Urbánek se vydal do lesa na průzkum a hádejme, co našel.
1: Hezký dobrý den. Dnes, dámy a pánové, je to zpráva úplně na houby. Na září čekali houbaři jako na smilování. Slibovali si od toho konečně měsíc, ve kterém nebudou teploty atakovat tropické hodnoty. Zaprší a houby porostou. Zatím to ale vypadá, že se houby nechají přemlouvat. Sociální sítě sice naznačují opak, sem tam nějaký ten košík je plný, ale vysušené podhoubí se vzpamatovává pomalu. Podle odborníků rostou houby a oblíbené hřiby hlavně na horách, kde bylo chladněji a srážky se nevypařily. Na Moravě ale zůstává sucho a na houbové žně to tu nevypadá ani ve zbytku podzimu. Právě Morava byla celé léto nejvíce postižená suchem enormním vedrem a nic na tom nezměnili ani srážky na konci srpna. V každém případě i na Moravě to tedy stoprocentně platí, že když půjdeme do lesa, najdeme houby. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Softail, 2 minutky před 13. hodinou, tady je Signál Rádio. Za moment Barbara Streisand, Bryan Adams, Nepotřeba, Richard Marx. Teď už zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte stále na Pražském okruhu 15 km směrem k dálnici D7. Tady po nehodě je zúžená vozovka na 2 jízdní pruhy. Jezdí se ve značně snížené rychlosti. Další komplikaci čekejte na Praze 4, Milevská ulice. Tady je nehoda motocyklu s osobákem. Komunikace zatím s opatrností zůstává průjezdná. Šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkotiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky kiriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní odpoledne stále přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ministr školství Robert Plaga před jednáním s motoristy hájil rozpočet svého resortu. Závazek vlády na růst platů učitelů rozložil do 3 let, jinak by byly výdaje příští rok ještě vyšší. Za nereálné označil i návrhy na úspory ve společném vzdělávání dětí se znevýhodněním. Zrušení inkluze podle něj nedává smysl.
2: Dneska na základních školách máme přes 100 000 dětí, které mají nějaké podpůrné opatření. Pokud byste je chtěli dávat do speciálních škol, tak zaprvé upozorňuji, že speciální školy jsou 3x dražší na jednoho žáka než školy běžné. Za druhé, většina dětí do speciálních zvláštních škol nepatří.
1: Nafta v Česku dál zdražuje. Její průměrná cena už dosahuje 640 korun 39 haléřů za litr. U dálnic a v Praze ale řidiči tankují i za téměř 50 korun. Důvodem je hlavně drahá ropa, která se pohybuje kolem 97 dolarů za barel. Těžba hnědého uhlí v Česku v první polovině roku meziročně vzrostla téměř o 4%, tedy na 13 milionů tun. Podle expertů zatím může být růst cen energií.
0: Co se děje v regionu?
3: Svou první takzvanou školní ulici má i Praha 1. Vjezd autem je omezen v pracovních dnech od 7 do 8 hodin ráno v části Klimenské ulice u základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Roční zkušební provoz má sklidnit ranní prostor před školou, zvýšit bezpečnost dětí a také ověřit, jak bude opatření fungovat. Praha 1 se inspirovala například v 6. nebo 7. části, kde už školní ulice fungují. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalové derby v Bělehradě provázely kontroverzní scény. Fanoušci Červené zvězdy připravili choreografii s podobiznou válečného zločince Radka Mladiče a uctili ho minutou ticha. Připomeňme, že Mladič byl odsouzen za genocidu a válečné zločiny, včetně masakru ve Srebrenici, při kterém v roce 1995 zemřelo přes 8 000 bosenských muslimů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až zataženo, ale na jihu až polojasno. Ojediněle možnost slabého deště a večer od západu na většině území vyjasnění. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu a jihovýchodě i 27. Na Signál Rádio 80 s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio.
4: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem. Ať už se nám to líbí nebo ne, venku začínají být malé známky podzimu. Řeč o tom byla dnes ráno, vše si připomeneme za moment a přidám i jedno velké překvapení. K tomu hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Na start vem, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Adams, teď s námi na Signál Rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Možná jste si toho při procházkách nebo při venčení psa všimli. Jeřabiny na stromech jsou už krásně oranžové. Víc ráno zjistil Jirka Svoboda.
2: Jeřabiny jsou symbolem přicházejícího podzimu. Jejich zářivé plody jsou nejenom krásné na pohled, ale jsou také oblíbenou potravou pro ptáky. A dokonce existují druhy jeřabin, které mají vyšší cukernatost a dají se zpracovávat třeba na marmelády nebo kompoty. Dokonce se hodí i do likérů a nebo omáček. No a pozor, v minulosti údajně lidé věřili, že jeřabiny chrání před zlými silami, a tak si jejich větvičky věšely u domů a nebo ve stájích.
0: Zítra ráno nám znovu do hry vstoupí náš soutěžní kvíz Ano nebo ne. A pozor, pokud budete úspěšní, pošleme vás na místo, kde určitě chcete být. Víc to rozjedu a rozvedu za moment, tak si na to počkejte.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Kapela Viděk, posloucháte Signál Radio a doporučuji si nás dát teď trošku na hlas. Už tuto sobotu, 12. září, se koná další z koncertů ze série Legendy v Třebívlicích. Do areálu vinařství Johanové zamíří Tomas Andres, legendární hlas skupiny Model Talking. V srdci českého středohoří zazní největší hity 80. let, které se zapsaly do historie světové pop music. Nenechte si ujít You're My Heart, You're My Soul, Cher Cher Lady, Brother Louie a další naživo. Tomas Andres v Třebívlicích na Litoměřicku, to je jedinečný koncert, kterým vyvrcholí celodenní 80s party. Těšíte se na skvělé víno, gastronomii a taky další zábavu pod širým nebem. Speciální show s největšími hity Modern Talking, to bude večer plný nostalgie, energie a hudby s výhledem na české středohoří. A teď pozor, až do pátku, už od zítra v našem ranním vysílání získáte vždy po 4 vstupenkách. Stačí odpovědět správně jedním slovem v naší kvízové hře ano nebo ne a můžete být naživo třeba s partou kamarádů nebo s rodinou přímo na téhle události. Tak vám budu zítra ráno držet palce, ve hře jsou 4 lístky.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80.

0: Takhle zní Signál Radio a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Za moment bude hrát skladba, jejíž kořeny sahají až do konce 50. let. Trvalo dlouho, než se v roce 1990 objevila cover verze. Za to bych řekl, že byla úspěšnější než originál. Ovládla britské hitparády a dostala se i jako soundtrack do filmu, ve kterém si zahrála i sama zpěvačka. Kráska z Austrálie, Kylie Minogue, Tears on my pillow.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Eros Ramazzotti, chviličku před 14. hodinou, hezké odpoledne přes Signál Rádio a za momenta Lionel Richie Slade nebo Samantha Fox, to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posadejte na Praze 8, Sokolovská ulice u Invalidovny. Tady je nehoda tramvaje a osobního vozidla, částečně blokují provoz. Ještě se zdržíte taky na magistrále před sjezdem na Bulhara, Legerova ulice. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a blokují jeden jízdní pruh. Tady se vytváří kolona asi kolem 10 minut. Počítejte tedy se zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní odpoledne je 7. září, v kalendáři je Regina a na Signál Rádio zprávy pro vás má Lucie Sinková. Minimální mzda od ledna vzroste o rekordních 2,5 tisíce korun na 24 900 hrubého měsíčně. Změna se přímo dotkne asi 180 tisíc lidí. Vyšší bude i nejnižší tarif ve veřejné sféře. V roce 2028 by pak minimální mzda podle současných odhadů mohla dosáhnout zhruba 26 900 korun. Zítra teploty v Česku vystoupají až ke 30 stupňům Celsia. Od středy se zase začne ochlazovat a ve zbytku týdne teploty nepřekročí 23 stupňů. Přibude i oblačnosti a hlavně ve středu a ve čtvrtek se objeví i déšť. V centru Berlína v noci hořela rozvodna elektřiny. Příčina požáru zatím není jasná. Podle provozovatele ale mohlo jít o technickou závadu. V okolí přestalo fungovat 90 semaforů. Německá policie zároveň vyšetřuje možné sabotáže rozvoden. V Sasku našla celkem 21 po domácku vyrobených výbušných zařízení.
0: Co se děje v regionu?
1: Policie zasahovala na pražské Palmovce kvůli muži, který měl být v bytě se zbraní a vyhrožovat sebe vraždou. Z bezpečnostních důvodů byla uzavřena část ulice Na Žertvách, a to i pro MHD. Policie ale asi po 20 minutách oznámila, že muže má pod kontrolou a žádné nebezpečí nehrozí. Ulice je znovu průjezdná.
0: Sport.
1: Cyklista Matias Vacek poprvé v kariéře vyhrál etapový závod. V Nizozemsku se mu dařilo a v celkovém pořadí porazil týmového kolegu Maxe Valscheida, a to o 33 sekund. 24-letý český šampion vyhrál také úvodní časovku a druhou etapu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až zataženo, ale na jihu až polojasno. Ojediněle možnost slabého deště a večer od západu na většině území vyjasnění. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu a jihovýchodě i 27. Na Signál Rádio 80 s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio.
2: 14 hodin a 2 minuty. Za moment si připomeneme start turné Michaela Jacksona History. Nejdřív pojďme hrát. Připravená je Sandra na Signál Rádiu. Hezké pondělní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Slade, Majomaj, teď s námi na Signál Rádiu. Poprvé a naposledy to byl koncert Michaela Jacksona v Praze. Podrobnosti a další hudební výročí prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Událost stará přesně 30 let stále zůstává v srdcích příznivců krále popu. 7. září 1996 u nás poprvé a žil naposledy vystoupil Michael Jackson. Ten si vybral českou metropoli jako místo, kde zahájí světové turné k albu History. Pobyt ikony pop music provázelo davové šílenství fanoušků. Koncert pak na pražské Letenské pláni vidělo na 120 000 diváků, včetně prezidenta Václava Havla a kolegy Jirky Svobody.

Dále se vracíme za 7. zářijovým dnem roku 1985. To se vůbec poprvé přihodilo, že medailové pozice v americké singlové hitparádě obsadily filmové písně. Bronz brala Tina Turner, stříbrná byla parta Huey Lewis and the News a na zlatém trůnu se vyhříval britský zpěvák John Parr. Mohla za to jeho skladba St. Elmo's Fire ze stejnojmenného snímku Eliášův oheň. Jejíž vytvoření a úprava prý trvaly méně než 24 hodin.

Závěrečnou zastávku si dáváme v letopočtu 1988. Inexis, tenkrát nová senzace z Austrálie, byly velkými vítězi na předávání cen MTV. Odnesli si celkem 5 trofejí, mimo jiné tu za nejlepší video roku pro klip Need You Tonight.

0: Takhle hraje Signál Radio a kapela U2. Běžet a podpořit tak dobrou věc, to můžete v Praze. Pozvánku přidám za chvilku. Do té doby hrajeme Dusty Springfield, Ace of Base nebo třeba Falco, tak zůstaňte dál s námi.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Radio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Radio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Pokud máte pocit, že máte málo pohybu, tak zítra v Praze je další z možností. Pokračuje Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje dnešní pražská pozvánka je na už 8. ročník běhu Dobré vůle. Už z názvu je celkem jasné, že za akcí stojí nadace Olgy Havlové. I letos tak běžci Dobré vůle pomohou dobré věci. Podpoří totiž potřebné částkou ve výši několika stovek tisíc korun. Výtěžek ze startovného poputuje na pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci ovlivněné nemocí, ztrátou bydlení nebo domácím násilím. Už zítra se k běžcům můžete klidně přidat i vy. Na 2,5-kilometrovém okruhu je možné zaběhnout si trať na 5 kilometrů, 10 kilometrů anebo štafetu a závody jsou připraveny také pro nejmenší běžce. Občerstvit se budete moci ve stáncích sociálních podniků a více o tom, jak a komu pomoci, poradí určitě stánky neziskových organizací. 8. ročník běhu Dobré vůle startuje zítra v oboře Hvězda v 16 hodin. Tak hlavně, ať doběhnete. To vám přeje Honza Navrátil.

0: 15. hodina je skoro tady a s vámi je Signál Rádio. Za moment Jessica Flocker, Roxette nebo Tony Basil. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 9, Kbelská ulice, před nájezdem na Pražský okruh. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem. Na místě jsou záchranné složky a vytváří se kolona na 10 minut. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia. 17. ročník rally s historií a silným jménem zavede fanoušky starých automobilů a motocyklů do českého ráje. Akce každoročně přivádí na start desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Třídenní Oldtimer Bohemia Rally startuje 11. září. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádio ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkné zářijové odpoledne přeje Lucie Sinková. Vláda dnes řeší rostoucí ceny pohonných hmot. Benzin se v Česku prodává v průměru za 42 korun 34 haléřů. Nafta stojí téměř 640 korun. Premiér Andrej Babiš chce hledat řešení na úrovni Evropské unie. Marže prodejců vláda zatím nezastropuje. Podle ministerstva financí jsou nízké. Ještě dodejme, že vláda dnes zároveň schválila zvýšení minimální mzdy od ledna o 2,5 tisíce korun, tedy na 24 900. Mezi Čechy a Slováky je podle serveru E15 nejbohatší Daniel Křetínský s majetkem 480 miliard korun. Následuje Renáta Kellnerová s rodinou, jejichž majetek je 405 miliard. A třetí místo obsadil Michal Crnac s necelými 350 miliardami. Francie letos vyrobí jedno z nejmenších množství vína za posledních 30 let. Důvodem je úbytek vinic, ale také silná vedra a sucho.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražská policie hledá důležitého svědka nehody z Prahy 8. Na začátku června tam autobus při rozjíždění zachytil 78-letou seniorku a několik metrů ji vlekl po chodníku. Žena skončila v nemocnici. Řidiči hrozí za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až 2 roky vězení. Policie žádá svědka, aby se ozval na linku 158.
0: Sport.
1: Dnes je to přesně 15 let, kdy se stala jedna z nejtragičtějších událostí v historii hokeje. 7. září 2011 se krátce po startu zřítilo letadlo s týmem Lokomotivu Jaroslavl. Na palubě zahynulo 44 lidí, včetně 3 českých mistrů světa. Karla Rachunka, Jana Marka a Josefa Vašička. Jejich kariéry skončily tragicky, přesto jejich odkaz z českého hokeje nezmizel. Fanouškům zanechali nejen vzpomínky na své výkony, ale především na 3 výjimečné sportovce, kteří s hrdostí reprezentovali Českou republiku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno až skoro jasno, na severovýchodě zpočátku více oblačnosti. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, v údolích můžeme naměřit jen kolem 8. Zítra jasno až polojasno a výrazně teplo. Teploměry ukážou 29 až 32 stupňů. Na severu a západě bude kolem 26, maximálně 29 stupňů Celsia. Na signálu opět 80.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin a 2 minuty, hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Chcete mít při pondělku dobrou náladu? Za moment prozradím, jak na to. Teď se o začátek další společné hodiny postará Jennifer Rush. Pěkné pondělí, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Roxette teď s námi na Signál rádiu. Existují tři zásady, které když dodržíte, budete mít vždy lepší den. Za prvé, uvezte si jídlo doma a vezměte sebou do práce. Právě pocit domácí kuchyně vám i v náročný den navodí lepší atmosféru. Za druhé, ráno si čistěte zuby pomaleji než obvykle. Tělo se během krátké chvíle vyklidní. No a za třetí, během dne pijte mléko, budete lépe hydratováni než po vodě a celkově se budete cítit svěží. Tohle je výsledek pokusů a týmu vědců. No, já bych přidal ještě jeden bod. Za čtvrté, poslouchejte ty nejlepší osmdesátky tady na Signál rádiu.

0: taneční rytmy. Dave Stewart teď s námi na Signál Rádiu. Co takhle si poslechnout velké osmdesátkové hity naživo? Brzy budete mít možnost, protože už tuto sobotu, konkrétně 12. září, se koná další z koncertů ze série Legendy v Třebívlicích. No a do areálu vinařství Johan V. zamíří Thomas Andres, tedy polovina Modern Talking a zásadní hlas. Tím pádem, pokud se tam dostanete, no tak můžete naživo slyšet velké hity jako Sherry Sherry Lady, My Heart, You're My Soul, taky třeba Louis Bradley a spoustu dalších. Myslím si, že to je akce, kde byste neměli chybět. A teď pozor, to nejdůležitější. Dáme vám 4 vstupenky. Od zítra, každé ráno až do konce týdne, budete mít šanci vysoutěžit si je v naší kvízové hře Ano nebo ne. Podrobnosti máme taky na webu, tak se podívejte na signalradio.cz a už zítra vám budu držet palce.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Za 3 minuty 3/4 na 4 společnost vám dělá Signál Rádio a dál s vámi bude taky kolega Adam, který dorazil do studia. Ahoj.
1: Ahoj, Luky.
0: Tak, vyrazíš na houby?
1: Na houby už jsem tak trochu vyrazil.
0: Ano.
1: Před pár dníma jsem se jen tak chodil procházet do lesa u nás v jižních Čechách, kde máme chaloupku, a na pár hub jsem narazil náhodou. Tak mi to udělalo radost.
0: Opravdu, já jsem totiž slyšel, že právě na jihu nerostou.
1: Nebylo jich tolik, nebral jsem si na to košík, vždycky jsem tak jako zahlídnul, podíval se, usmál se a šel dál.
0: Jo, takhle.
1: A bylo to třeba 3x, 4x, jako bylo to výjimečný, ale spatřil jsem je.
0: Jak se lidově říká, na polévku by to bylo.
1: Na polévku by to bylo. Na takovou hodně, hodně malou polévku.
0: Hodně skromnou.
1: Hodně skromnou pro jednoho asi.
0: Ale to se taky počítá. A dodal s vámi na Signál Rádiu. Já se loučím, mějte se krásně a zítra dopoledne v 11 se budu těšit. Ahoj.

0: Ladíte vlny signál rádia. Máme těsně před odbytí 16. hodiny a proto se společně podíváme, jak to vypadá s pondělní dopravou a z novinek ze světa. Potom nás v další hodině budou provázet opět jedinečné osmdesátky. Nebudou nám tady chybět například ABBA, Phil Collins nebo Whitney Houston.
1: Signál rádio doprava.
0: Hlášenou nehodu máme v Praze v ulici Kbelská směrem na Hloubětín. Proběhla tam srážka dvou osobáků, projíždějte tam opatrně. A pozor na bouračku si dejte i na pražském okruhu na 24. kilometru ve směru na D7. Mohl by tam být kvůli tomu hustý provoz.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykryký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kryký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kryký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
3: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pondělí 7. září, s vámi je Signál Rádio a zprávy s Lucí Sinkovou. Pražský vrchní soud pravomocně osvobodil cyklistu Václava Sochera, který se v roce 2022 dostal do konfliktu s řidičkou, jež později zemřela. Podle soudu nebyla mezi jeho jednáním a její smrtí příčinná souvislost. Soud zároveň uvedl, že konflikt vyprovokovala řidička a její dcera. Na jihu Čech dnes začalo mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike. Až do 17. září proto mohou lidé v některých lokalitách počítat se zvýšeným hlukem. Letiště České Budějovice zároveň upozorňuje na zákaz focení vojenských objektů. Za jeho porušení hrozí pokuta až 100 000 korun. Evropská unie poskytne Grónsku investiční balíček za 200 milionů eur, tedy necelých 5 miliard korun, oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Evropu čeká další vlna veder. Na jihu kontinentu mohou teploty vystoupat až ke 44 stupňům. Tropy dorazí i do Česka. Zítra u nás teploty překročí 30. Po tropických dnech ale opět dorazí oblačnost, déšť a místy i bouřky.
0: Co se děje v regionu?
2: Prvních 11 bateriových trolejbusů Bozankaya převzal do svého majetku pražský dopravní podnik. U první části z celkem 30 tureckých trolejbusů se už podařilo dokončit akceptační proces. Od dnešního dne se nové vozy budou postupně objevovat na linkách 51, 52 a 53. Celkem by měl turecký výrobce do Prahy dodat až 70 trolejbusů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ve věku 680 let v sobotu zemřel kanadský krasobruslař, podnikatel a politik českého původu Otto Jelinek. Pražský rodák získal společně se sestrou Marií na mistrovství světa v roce 1962 v Praze titul ve sportovních dvojicích. Ze světových šampionátů měli ve sbírce také stříbrnou a dvě bronzové medaile.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno až skoro jasno, na severovýchodě zpočátku více oblačnosti. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, v údolích můžeme naměřit jen kolem 8. Zítra jasno až polojasno a výrazně teplo. Teploměry ukážou 29 až 32 stupňů. Na severu a západě bude kolem 26, maximálně 29 stupňů Celsia. Na signálu opět 80.
0: Signál Rádio.
3: Posloucháte Signál Rádio. Chtěli byste vidět Karlštejn, zámek Červená Lhota nebo vysílač na Ještědu a to všechno v jednom dni? Už za pár minut si povíme, jak to udělat. Těšit se k tomu můžeme na skvělou muziku z let 80. Áda Adam vám přeje pohodové pondělí.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Liberec, s námi byli na Signál Rádiu. V Mariánských Lázních můžete zavítat do parku Miniatur Bohemium a času na to máte skutečně dost. Město totiž s provozovatelem podepsalo prodloužení nájemní smlouvy o dalších 30 let. Více prozradí starosta města Martin Horajčík.
1: Jsme podepsali dodatek se společností Bohemium o prodloužení nájemního vztahu do konce roku 2056 s opcí na 10 let. Vždy má společnost Bohemium 12 měsíců před vypršením nájemního vztahu, ať už prodlouženého, anebo základního, na odstoupení od smlouvy, takže je to jednostranná opce z jejich strany.
0: Park Bohemium je plný modelů významných českých památek. K vidění je tam třeba zmenšený Karlštejn, zámek Červená Lhota, vysílač na Ještědu, ale také větrné mlýny a další zajímavosti.

0: OMD nám zněli v reproduktorech Signál Rádia, kde nám už zítra k naší muzice nebude ani chybět další díl Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát nás čeká výprava do lesa. Mluvit se bude o historii Klánovického lesa, který je největším na území naší metropole. Kdysi tudy vedla důležitá stezka, kudy obchodníci vozili zboží. Na boháče tu ale často číhali loupežníci. Dozvíme se, co pro bezpečnost nechal udělat král Karel IV. Nebo císař Ferdinand I. A také se dozvíme, proč se lesu říkalo Vídrholec. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popoledni.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu jsme si hráli Michala Davida a těšit se můžeme ještě například na Wet Wet Wet, Madonu nebo Stars on 45.
1: Rozhovor Signál Rádia. 17. ročník rally s historií a silným jménem zavede fanoušky starých automobilů a motocyklů do českého ráje. Akce každoročně přivádí na start desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Třídenní Oldtimer Bohemia Rally startuje 11. září. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia. Když slyšíš to,

0: Podvečer trávíte na vlnách Signál Rádia, kde budou další zprávy a po nich se opět vydáme do světa za těmi nejlepšími hity osmdesátek. Čekají tu na nás například Michael Jackson, Olivia Newton-John nebo Erasure.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha má hlášenou nehodu dvou osobáků, která by mohla blokovat jeden jízdní pruh, a to v ulici Prosecká. Pozor si, v hlavním městě dejte i v ulici Přemýšlenská. I tam proběhla srážka dvou osobních aut. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje bezpečné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezké pondělí přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Jsou tu další zprávy. Návrh státního rozpočtu na příští rok projedná 17. září tripartita. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš. Dodal, že požádal ministra práce Aleše Juchelku, aby tripartitní zasedání svolal.
2: Musíme to projednat tripartitou, takže oni to ještě nevědí a tady se to asi dozví, že navrhujeme termín 17.9.11. hodin, aby jsme to s nimi projednali, když platy průběžně se projednávaly.
1: Babiš ještě uvedl, že vláda rozpočet schválí v pondělí 21. září. Minimální mzda od ledna vzroste o rekordních 2,5 tisíce korun, tedy na 24 900 hrubého měsíčně. Změna se přímo dotkne asi 180 tisíc lidí. Vyšší bude i nejnižší tarif ve veřejné sféře. V roce 2028 by pak minimální mzda podle současných odhadů mohla dosáhnout zhruba 26 900. Omezení mobilů ve školách neznamená konec technologií ve výuce. Smyslem je, aby technologie používané ve třídách pomáhaly učitelům a zapojovaly celou třídu, místo aby žáky rozptylovaly. Pravidla pro používání mobilů už má ve školním řádu 93% českých škol.
0: Co se děje v regionu?
3: Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přípravě projektu severní části Pražského okruhu. Do konce roku chtějí silničáři vykoupit 80% potřebných pozemků mezi Březiněvsí a Ruziní. Příští rok pak budou pokračovat s výkupy mezi Březiněvsí a Satalicemi. Zatím ŘSD za výkupy utratilo kolem 2 miliard korun. Auta by se na severní část okruhu měla vydat v roce 2031. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Prioritou pro něj byla Extraliga. Ještě před pár dny pro Sport.cz říkal, že klidně na dobrou nabídku počká i několik týdnů. Nakonec ale hokejový útočník Dominik Lakatoš bude v kariéře pokračovat na Slovensku. Po letním vyhazovu z Mladé Boleslavy získal angažmá v Dukle Trenčín, kam ho zlákal někdejší spoluhráč Branko Radivojevič, který teď v klubu působí jako sportovní ředitel. A Belgičanky jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa v basketbalu. V souboji o první místo ve skupině porazili Austrálii 80-68 a vyhráli i třetí zápas na turnaji.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno až skoro jasno, na severovýchodě zpočátku více oblačnosti. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, v údolích můžeme naměřit jen kolem 8. Zítra jasno až polojasno a výrazně teplo. Teploměry ukážou 29 až 32 stupňů. Na severu a západě bude kolem 26, maximálně 29 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět 80 a s nimi Áďa Adam.
0: Signál Rádio.
4: Jste ve společnosti Signál Rádia, se kterým tento týden soutěžíme o velmi lákavou výhru. O co přesně můžete už zítra hrát, se dozvíte už za pár minut. Do té doby si vychutnejte další úžasné hity z let minulých a Dádám vás bude další hudbou provázet.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Volejte nám na Signál Rádia, které pro vás má úžasnou zprávu.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Každé ráno až do pátku můžete soutěžit tento týden o 4 vstupenky na jedinečné vystoupení Tomase Anderse. Legendární hlas skupiny Modern Talking vystoupí v sobotu 12. září v Třebí v Licích v areálu vinařství Johan V. a živě zaspívá hity, které se zapsaly do historie světové pop music. Nenechte si ujít You Are My Soul, Sherry Sherry Lady, Bradley a další pecky, které vás roztančí. Vstupenky získáte v ranním vysílání za jedno jediné správné slovo. Ano nebo ne. Poslouchejte ranní vysílání a před 8:30 vytočte číslo 910 260 910 do našeho studia a zkuste své štěstí ve hře. Ano nebo ne. Nenechte si ujít nádherné zakončení letošního léta. Více informací na www.signalradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne. Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Pondělí trávíte ve společnosti Signál Rádia, kde si ještě v této hodině budeme hrát například Belindu Carlisle, Crash Test Dummies nebo Kim Wilde. K tomu se můžeme těšit také na další specialitu v rámci našeho magneťáku. Tak zůstaňte na ladění.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Na Signál Rádiu jsme si hráli Belindu Carlisle a teď už přišel čas zapojit náš jedinečný magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: V rámci našeho Magiče si tentokrát připomeneme hit Just a Illusion od skupiny Imagination. Velkou popularitu si získal především v rodné Británii, ale oblibu fanoušků si získali i ve Spojených státech. Písnička není zajímavá jen pouze magickým názvem Just an Illusion, ale i svou specifickou a ikonickou, skvěle propracovanou basovou linkou, která táhne celou skladbu. Tak si to vychutnejte v rámci našeho Magiče.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Večer ladíte Signál Radio, kde už za chvíli budou zprávy a po nich bude následovat další skvělá hudba z osmdesátek. Těšit se můžeme například na Scorpions, Alphaville nebo One More Time.
1: Signál Radio, doprava.
0: Hlášenou nehodu dvou nákladňáků máme na Pražském okruhu u exitu 23, kde si dávejte velký pozor. Srážka by tam mohla částečně blokovat provoz. Signál Radio vám přeje bezpečné večerní cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný pondělní podvečer přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vláda teď nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí podle premiéra Andreje Babiše sleduje a marže zůstávají nízké. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce vláda řešit na evropské úrovni.
2: Za poslední měsíce od června nafta stoupla 8 korun, benzín o 5 korun. Jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání. My ve čtvrtek máme ve Štyrku v Bratislavě, takže určitě o tom budeme mluvit.
1: Před jednáním vlády Babiš mluvil o možnosti znovu regulovat marže v distribučním řetězci. Po jednání ale uvedl, že u provozovatelů čerpacích stanic přehnané přirážky nevidí. Během letošních dnů evropského dědictví bude po celé republice přístupných téměř 700 památek, které nabídnou také 180 doprovodných akcí. A německá policie zasahuje u elektrické rozvodny mezi městy Wuppertal a Remscheid. Svědci tam viděli podezřelého muže s batohem, který měl utéct do nedalekého lesa. Policie po něm pátrá ve velkém počtu a do akce se zapojil i vrtulník. Zatím není jasné, jestli jde o hledaného 48-letého muže. Ten je podezřelý ze série sabotážních útoků na německou energetickou síť.
0: Co se děje v regionu?
3: Většina pražských vysokých škol ceny ubytování na kolejích pro letošní akademický rok nezměnila. Některé ale cenu změnily na začátku letošního roku, což je případ například ČVUT, kde studenti zaplatí za měsíc bydlení od 2800 do 8400 korun. Koleje Univerzity Karlovy účtují za jednolůžkový pokoj částku od 5200 do 13300 korun. I přesto je o ubytování na kolejích stále velký zájem. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Trenér Sparty Brian Priske je po nepovedeném startu sezóny pod tlakem. Sparta prohrála 4 ze 7 ligových zápasů a je až 10. 8 bodů za vedoucí Slávii. Po včerejší porážce v Hradci se mluvilo o jeho odvolání. Vedení Sparty ale zatím trenéra zřejmě řešit nechce.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno až skoro jasno, na severovýchodě zpočátku více oblačnosti. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, v údolích můžeme naměřit jen kolem 8. Zítra jasno až polojasno a výrazně teplo. Teploměry ukážou 29 až 32 stupňů. Na severu a západě bude kolem 26, maximálně 29 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět 80ky a s nimi Áda Adam.
0: Signál Rádio.
4: Pěkný večer na Signál Rádio, které kromě těch nail hitů z 80. nabízí i přehled výročí na dnešní den. Už za chvíli tu proto bude kolega Jirka Svoboda, aby nám pověděl o dní 7. září, který je jistě nabitý zajímavou historií. Pohodový poslech vám přeje moderátor Áda Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byly Alphaville a jelikož máme 18 hodin, 14 minut, přišel čas na dnešní zajímavá výročí s kolegou Jirkou Svobodou.
1: Máte naladěné Signál Radio, je 7. září, což byl v roce 1664 den, kdy se Nový Amsterdam stal New Yorkem. Ale pojďme si připomenout i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1998 dva studenti založili internetový vyhledávač Google. V roce 1996 tým chirurgů v New Yorku jako první na světě úspěšně operoval pomocí robotů pacientce nemocný žlučník. V roce 1896 se v americkém městě Cranston konal první automobilový závod na uzavřeném okruhu. V roce 1850 byla vyhlášena finanční sbírka na stavbu Národního divadla v Praze. A v tento den v roce 1836 proběhla na Pražském hradě poslední korunovace. Českým králem se stal Ferdinand V.

0: to pro vás Signál Radio, kde se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy z let 80. Mikrofonu se ujmou například Genesis, Tasmin Archer nebo Eurythmics. K tomu se s kolegou Lubošem Dvořákem už za pár minut vydáme za novinkami v dopravních investicích. Tak zůstaňte na ladění.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Hladíte večerní vysílání Signál Rádia, kde významné dopravní investice sleduje kolega Luboš Dvořák.
1: Motorkáři mohou být ještě tuto a příští sezonu v klidu. Stavba hloubeného tunelu v Jezerním v Telmě na hlavním tahu mezi Mělníkem ke křížení s dálnicí D10 u Mladé Boleslavy, který má nahradit romantické serpentiny pod zámkem Stránov, se posouvá. Důvody jsou jasné. Je tu tvrdší podloží, než se čekalo. Proto musí být použita trhavina. Odstřely nesmí v žádném případě poškodit památku stojící staletí v těsném sousedství. To potvrdil i ministr dopravy Ivan Bednárik při kontrolním dnu.
2: Kvůli památce musíte v rukavičkách, ale s dynamitem, ať vibrace nepoškodí, takže všude se museli osadit senzory a čidla. Zatím se nikdo nestěžuje, takže je to v pořádku. Jak sami vidíte, tady se silnice nedá ani projít.
1: Termín dokončení se tak odkládá až ke konci příštího roku. Kdo z toho však nemá radost, jsou místní obyvatelé a řidiči kamionů, stojící v kolonách nebo krokem jedoucí těsně kolem jejich domů. Podobný ale ražený hřebeňský tunel je už v provozu téměř 30 let nad Moravskou Třebovou. Luboš Dvořák, Jízdní v Telmě.

0: To nejlepší z 80. let.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykryký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kryký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kryký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
0: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
2: Signál rádio.
3: Večer trávíte na vlnách Signál rádia, kde vás od mikrofonu zdraví moderátor Áda Adam. Přeji vám hezký poslech a to další hitů z 80. let. Můžeme se těšit například na Ricka Astleyho, George Michaela s Eltonem Johnem nebo Tinu Turner. A to vše už za pár minut, tak držte signál.
2: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Rick Astley nám zněl na vlnách Signál Rádia. Dvoupatrové autobusy, čaj opáté a červené telefonovací budky, to jsou věci, bez kterých bychom si Velkou Británii už nemohli ani představit. Bohužel ta poslední zmiňovaná výrazně ubývá a není se asi čemu divit. Více chytrých telefonů znamená méně telefonátů z těchto ikonických budek. No a právě, aby jednu konkrétní nezrušili, vydal se jeden britský umělec na cestu dlouhou celkem 2735 km. Aby ji ve skotské vesnici zachránil. Stačilo k tomu 52 hovorů, které byly nutné pro roční minimum. V celku provolal asi 36 liber, což je takových 1018 korun. A to není asi potřeba zmiňovat, nakolik přišla tak dlouhá cesta. Nostalgie má prostě místo v našich srdcích. A my na Signál Rádiu víme přesně, o čem mluvíme. Tady si totiž hrajeme ty nejlepší osmdesátky, na které se rozhodně jen tak nezapomene.

0: Cher nám zněla v reproduktorech Signál Rádia, které pro vás hraje jen ty nejlepší hity z dob minulých. Ještě v této hodině se můžeme těšit například na Abu, Sandru nebo Roxette. Tak držte signál.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Sandra nám hrála na Signál Rádiu, kde se nám vrací naše oblíbená hra Ano nebo ne.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Tento týden každé ráno až do pátku můžete soutěžit o 4 vstupenky na jedinečné vystoupení Tomase Anderse. Legendární hlas skupiny Modern Talking vystoupí v sobotu 12. září v Třebíblicích v areálu vinařství Johan V. a živě zaspívá hity, které se zapsaly do historie světové pop music. Nenechte si ujít You're My Soul, Sherry Sherry Lady, Bradley a další pecky, které vás roztančí. Vstupenky získáte v našem ranním vysílání za jedno jediné správné slovo, a to buď ano nebo ne. Proto poslouchejte ranní vysílání a před 8:30 vytočte číslo 910 260 910 do našeho studia a zkuste své štěstí. Nenechte si ujít nádherné zakončení letošního léta. Více informací na www.signalradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: 17. ročník rally s historií a silným jménem zavede fanoušky starých automobilů a motocyklů do českého ráje. Akce každoročně přivádí na start desítky historických vozidel a posádek z celé Evropy. Třídenní Oldtimer Bohemia Rally startuje 11. září. Hosty Luboše Dvořáka budou ředitel Pavel Vomáčka a sportovní ředitel Petr Bucha, který je zároveň navigátorem Filipa Mareše, útočícího na titul mistra republiky v ostré rally. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál.

0: Signál Rádio.
1: Krásný dobrý večer na vlnách Signál Rádia. 20. hodina odbyla a proto už pomalu přichází čas na kolegu Lukyho Bláhu, který pro nás má dnešní vydání Signálu hudební minulosti. K tomu nám tady budou znít například Madonna, Paul McCartney se Stevie Wonderem nebo CC Catch. A Adam vám přeje krásný večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Madonna s námi byla na Signál Rádiu, kde už je s námi i kolega Lukáš Bláha a jeho Signály hudební minulosti.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Událost stará přesně 30 let stále zůstává v srdcích příznivců krále popu. 7. září 1996 u nás poprvé a žil naposledy vystoupil Michael Jackson. Ten si vybral českou metropoli jako místo, kde zahájí světové turné k albu History. Pobyt ikony pop music provázelo davové šílenství fanoušků. Koncert pak na pražské Letenské pláni vidělo na 120 000 diváků, včetně prezidenta Václava Havla a kolegy Jirky Svobody.

Dále se vracíme za 7. zářijovým dnem roku 1985. To se vůbec poprvé přihodilo, že medailové pozice v americké singlové hitparádě obsadili filmové písně. Bronz brala Tina Turner, stříbrná byla parta Huey Lewis and the News a na zlatém trůnu se vyhříval britský zpěvák John Parr. Mohla za to jeho skladba St. Elmo's Fire ze stejnojmenného snímku Eliášův oheň. Jejíž vytvoření a úprava prý trvaly méně než 24 hodin.

Závěrečnou zastávku si dáváme v letopočtu 1988. Inexis, tenkrát nová senzace z Austrálie, byly velkými vítězi na předávání cen MTV. Odnesli si celkem 5 trofejí, mimo jiné tu za nejlepší video roku pro klip Need You Tonight.

0: Pohodový zbytek dne vám přeje Signál Radio, které pro vás hraje takhle už 5 let. Ano, je to tak, před 5 lety se začala psát nová kapitola historie našeho rádia, kdy vznikla myšlenka, která měla změnit budoucnost stanice. Rozhodli jsme se výrazně proměnit náš hudební formát a vydat se novým směrem. Z rádia se postupně stala moderní regionální stanice s jasnou hudební identitou a tou jsou největší hity 80. let, které tu pro vás budou i nadále. Tak zůstaňte s námi.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vždy po 4 vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého Středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Na Signál Rádio jsme si hráli Pet Shop Boys, máme 20 hodin 45 minut a to je čas, kdy se s vámi loučí moderátor Áďa Adam. Přeji vám pěkný večer, další pohodové muziky 80. let. Bude vám tady hrát například ještě Michael Jackson nebo Blondie. Tak si to užijte a těším se na vás zase příště. Ahoj!

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio.